0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. If there's somebody calling me out, she's the one. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskadér na motorce Adam Pešl.
1: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
0: Takže je... to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
1: Dalo by se říct, fakt jo, ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí, no. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: www.majerpreu.cz a jedeš dál. Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. majerpreu.cz.
1: Do krásna, do krásna vede cesta.
2: Kobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku. Originál.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic,

životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas. Rádio.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

Radio Chas. Hity, které milujete. Radio Chas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
1: O ostravskou lesní školu je rekordní zájem. Město pracuje na rozšíření kapacit. Více nám sdělil náměstek primátora města pro životní prostředí Aleš Boháč.
2: Lesní škola v Bělském lese, myslím si, že atraktivní věc pro výuku dětí, které trošičku odejdou ze svých staveb a jdou opravdu do přírody, kde si věci můžou ošahat, ale i fyzicky vidí.
1: Zájem o výuku je enormní.
2: Kapacita je zaplněná opravdu během jednoho týdne. Bylo tolik požadavků ze školy, že 2600 dětí tam projdou ročně. Je krásné číslo a město to proto teďka zahrálo projektovou dokumentaci na výstavbu nové budovy, která bude zapadat vzhledem ale i tím svojí otevřeností, vzdušností a díky svému vybavení a LED panelu věříme, že poskytne větší kapacitu k tomu, aby se děti mohly s přírodou seznámit a vyučovat své environmentální věci.
1: To nám řekl náměstek primátora města pro životní prostředí Aleš Boháč.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
3: Radio Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Čas.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: vašeho času. Hity, které milujete.
1: Tak když spolu spíme, a na byt

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádio Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: hity, které milujete. Radio
1: Čas. Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byl primátor města Ostravy Jan Dohnal. Povídali jsme si o bezpečnosti a klíčových projektech města. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
0: Ženy v čase.
6: Když Evča přišla do studia a říká, dneska máme ha, ha, ha, tak já jsem si říkala, jú, dnes v ženách v čase probereme nějaké veselohry, humor, stand-upy a podobně, ale přátelé, ne, budou to úplně jiná tři ha.
7: Já věřím, že i přesto to bude veselé, že to bude to ha, ha, ha a že se na to hluboce podíváme, protože ta tři ha mnohdy vlastně zohledňují to, jaké požadavky jsou kladené na nás ženy, dívky, holky. 3H jsou totiž hodná, hezká a hubená. To by se mohlo stát takovým neoficiálním manuálem pro správnou ženu. Protože po nás holkách se většinou chce, abychom byli hodné, abychom se nehádali, abychom nebyli moc hlasité, moc vyčnívali, moc se projevovali, ale zároveň, abychom ani nebyli málo, že jo? Takže ty 3H tak nějak úplně přesně definují, co se po nás chce, a já si upřímně myslím, že to není reálné.
6: Kde se to bere? Prosím vás, já ty 3H mám v hlavě taky a někdy kvůli něm na sebe vybíjím extrémní tlak, protože se mi nedaří naplnit. Jo, to člověk se zatím pořád žene, ale vlastně pořád to není dost. Tak Evi, kde se to bere tady ty 3H?
7: Já si myslím, že zaprvé je to asi v tím, jak jsme byli vychované, že máme být ty hodné a poslušné holky. A že samozřejmě to i podněcují teď jakoby sociální sítě, protože tady máme ty výkladní skříně těch hodných holek, které jsou krásné, hubené, dokonalé, perfektní, a v nás to umocňuje ten pocit, že bychom takhle se přesně taky měli prezentovat, tak je to v pořádku, ale není.
6: Jenomže víš, co je zajímavé, že já mám pocit, že je to do nás cpané horem spodem a stejně...
7: Horem,
6: ale stejně, když potom potkám nějakou dámu, ženu, která je prostě divoká, odvážná, dělá si, co chce, má celkem ty věci na párku, prostě je sama sebou, tak mně se to tak líbí, já k tomu tak vzhlížím a říkám si, já chci být jako on.
7: Souhlasím, Leni, já to mám úplně stejně, že vlastně mě většinou fascinuje někdo, kdo je svůj, kdo vybočuje z té škatulky 3HH, ale kdo umí se postavit sám za sebe, má tu energii a právě naopak nesplňuje ta kritéria hodná, hezká, hubená.
6: Jak to mám veselý příběh, to mě tak bavilo, jako neříkám, že to je recept na šťastný vztah, prosím vás, to ne, jo, ale jenom ten projev, kdy fakt nedáváte pozor na to, jak se máte chovat. Můj kamarád měl přítelkyni, vzal ji na výlet na kolech. Už tohle je zápletka, jo? To chápeme, jo? On ji vzal na výlet na kolech a ona úplně nebyla otevřená tomu, že by teda někde měla jezdit na horském kole po horách. Ona si tak říkala, že to bude pěkný výletík. A přece jenom ta trasa byla trošku náročnější, než ona si tak nějak myslela. Bylo tam víc párů. Myslím si, že všechny dámy si myslely to samé. A ona v půlce toho jednoho výletu, v půlce toho krpálu, mimochodem ta kola měli půjčená, jo? Tak ona v půlce toho krpálu slezla z toho kola, řekla, že na tohle se ona může vykašlat.
7: Předpokládám, že přesně tak toto řekla.
6: Řekla to velmi peprně, jo, normálně tam byla ta emoce. Hodila to kolo do škarpy a odešla. Ale opravdu, ona šla normálně na vlak, jo. A teď tam stál ten klučina, teď musel lovit to kolo z té škarpy a celé to osazenstvo dámské si říkalo, yes girl. Prostě ona, jako neříkám, že to byla nejsprávnější reakce, ale to šlo ven, tak jak to tam bylo, ona prostě se s tím nemazala a jen tak si prostě odešla.
7: Leni, to je geniální příběh a mě na to konto napadá taky úžasná věta, která je v knize Přetíženy od Martiny Maškové a Kateřiny Trávníček, že hodné holky historii nepíšou.
0: Ženy v čase na rádiu Čas.

0: Ženy v čase, trendy.
1: Posloucháte Rádio Čas, pořád Ženy v čase a my se teď ponoříme do trendu. Ale tohle je trend, který mě osobně, Leni, je velmi sympatický. Říká se mu anti-perfection. A je to konečně trend, který ukazuje, že dokonalost je už konečně tak trochu trapná a že chceme více reality, více života, více autenticity a více přijímat to, co skutečně s tím naším životem rezonuje, co se v něm děje, co skutečně prožíváme. Třeba to, že se ráno neprobudíme jako princezny, kterým vlásky češou ptáčci a jednorožci, ale že se probudíme.
2: Tobě ne.
1: No mě právě
2: mě každé
1: ne.
2: Ráno.
1: A já jsem z toho celý život byla smutná. A pak přišel ten trend anti-perfection a já jsem zjistila, že i ostatní ženy mají rozcuchané vlasy, kruhy pod očima, otlak od polštáře na líčku a hned je mi líp.
2: Tak já mám ty jednorožce. Každopádně musím říct, že tenhle trend se mi velmi líbí ve fitness světě, protože já, když jsem začala cvičit v posilovně, tak jsem měla velmi nereálné očekávání, jak moje tělo bude za půl roku vypadat. Teda já jsem teda si myslela, že tak bude vypadat, a moje tělo řeklo, ne, takhle ne. Ale je to vlastně naprosto v pořádku a moc mě baví právě lidi, kteří ukazují ta těla tak, jak jsou a že opravdu můžete držet stravu, můžete cvičit několikrát týdně a stejně, pokud ty vstupy u vás jsou třeba, já nevím, nějaký stres nebo nějaká disbalance, zdravotní
1: nedostatek potíže, spánku.
2: Nedostatek spánku, tak se můžete strhat a stejně nebudete vypadat jako instagramový guru. A navíc se mi líbí, že holky, fitnessačky už ukazují ta těla tak, jak je skutečně mají. Mm-hmm. Protože natočit se a vtáhnout břicho, to je velmi jednoduché. Ale ona i ta těla i v tom cvičení vypadají přirozeně jinak.
1: Mm-hmm. A součástí toho anti-perfection trendu je taky body neutrality. A tenhle hashtag body neutrality má snad 1,3 miliard zhlédnutí třeba na TikToku. A mně se to taky strašně líbí, protože my jdeme vlastně od pangejtu k pangejtu a vlastně potom se začalo hrozně používat slovo sebeláska a jsem bohyně a jsem úžasná a jsem nejskvělejší, ale já mám občas jako dny, kdy se ráno probudím a nechce se mi říkat, že jsem jako bohyně, když vidím prostě pupínky, kruhy pod očima, mastné vlasy, ale to body neutrality je o tom přijetí. Někdy úplně bohatě stačí cítit se prostě normálně.
2: V čemž nám ty sociální sítě moc nepomáhají, jak jsme o nich mluvili, ale musím říct, že v tomto směru obdivuju a miluju influencery, kteří působí právě na sociálních sítích a hodně se naváží taky o tom, jak o tom těle a vůbec našem vzhledu přemýšlíme a co všechno nám jde do hlavy. Třeba musím zmínit, toho moc ráda sleduju Petra Dubca, to je fitness trenér. A prosím vás, toho si normálně na tom Instagramu najděte, protože to je paráda a on tak upozorňuje na tu nezdravost těch trendů, že i mně došly některé věci, které beru jako normální přemýšlení o těle, tak najednou si říkám, aha, to není úplně zdravé. Takže takový třeba malý tip, popřípadě, jak už na tom Instagramu budete, tak Ženy v čase se na vás taky moc těší.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Pro krásu se musí trpět. Ano, další úžasná rada našich babiček, která se snad předává opravdu z generace na generaci. To jsou rady, které znaly naše maminky, babičky a pravděpodobně i generace před nimi. A myslím si, že teda ten přesný původ není doložený, nebo lení. Víš, kdo to kdy řekl?
2: Nevím a nesnáším to, protože jsem si právě vzpomněla na všechny ty malé boty, ty lodičky, do kterých jsem se snažila nacpat. Pak jsem v tom vydržela 10 minut a chodila jsem busky po městě, po té odporné betonové podlážce, kde se dějí šílené věci. Taky trička, která prostě mi nedovolili se nadechnout, ohnout se. Hrůza. A taky jsem si to říkala, taky mi to bylo říkáno, pro krásu se musí trpět.
1: Přesně. A zase, když to vlastně napasujeme na tu dnešní dobu, tak je to jako, máš hlad? No tak vydrž, chceš být štíhlá. Necítíš se dobře v tom oblečení? Ježiš, to nevadí, hlavně, že v tom dobře vypadáš. Bolí tě tady tohle, tahle procedura? No tak krása něco stojí, že jo, musíš vydržet. A to se fakt předávalo z generace na generaci. A já si doteď pamatuju, jak jsem jako malá holčička ťapala s maminkou ruku v ruce a měla jsem nějaké štramplíky. Víš, co jsou štramplíky?
2: No to jsou nějaké pantoflíčky, ne?
1: Ne, punčucháč, takové hrozně hrubé a oni prostě jsou takové ty kousací. A byly ano hezké a dostala jsem je od Ježíška a byly strašně nepohodlné a svědělo mě v nich celé tělo. A já jsem prostě ťapkala po boku té maminky a říkám, maminko, mě to není dobře, mě tady tohle řeže. A maminka mi tehdy, krásná, načesaná maminka, mi řekla, no jo, pro krásu se musí trpět.
2: To mě taky říkali, mimochodem mě se moc líbila tvoje otázka, kdy se to vzalo. A prosím vás, když se na to podíváte, jo, potom tak zpětně, tady na tohle podle čeho my žijeme, teď to je úplná blbost, teď to je úplná kravina. A my žijeme podle něčeho, co ani nevíme. Kdo to řekl, kde se to vymyslelo, kdo ví, jak to vůbec vzniklo, ale všichni to omíláme a pak si říkáme, no jo, teď ty menší boty a ty, co mě držou na té patě, nebo ty kalhoty, které prostě musím 3 dny nejíst, abych se do nich vešla, aby mi to slušelo, tak to je vlastně normální.
1: Ne,
2: teď vy vůbec nevíte, kde? To je úplně hrůza.
1: Ne, a já si myslím, že je hrozně fajn si uvědomit, že tohle není naše mantra, že se tím nemusíme řídit, že můžeme mít boty, ve kterých se cítíme pohodlně, že můžeme mít vrásky, protože prostě stárneme a žijeme ten život, že můžeme mít břicho, které není úplně ploché a že si můžeme taky říct, hele, toho už bylo dost. Ne, pro krásu se nemusí trpět. Jsem krásná, taková, jaká jsem.
0: Ženy v čase na rádiu Čas. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
7: KP Revital.cz. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
4: Rádio Čas.

0: Ženy v čase. Magie života.
1: Hladíte Rádio Čas a taky pořád Ženy v čase. A přesouváme se do tématu, které je výsadním a výhradním pro Evču, protože já se v tom prd vyznám, abych se vám přiznala. Opravdu, opravdu. Každopádně je to něco, co nás neustále všechny ovlivňuje. My se totiž teď dostáváme v tomto zářijovém čase do období vah. A to je taková zvláštní magická doba. Tak by mě zajímalo, čím se vyznačuje a jak nás vlastně ovlivňuje.
2: Leni, já k tomu vždycky ráda dodám, že si nemyslím, že úplně se v tom vyznám a byla bych odborník. Nicméně ráda se tím nechávám inspirovat, protože opravdu veškeré ty cykly se stále mění a cyklicky opakují po celý rok. A každá ta část toho roku, každý ten měsíc, každé to období nám do toho života dává něco specifického a možná nám taky dává něco, nad čím bychom se měli zamyslet. A třeba to období vah je specifické v tom, že je kolem té podzimní rovnodennosti, kdy symbolicky se dostává do rovnováhy světlo a tma. A právě v astrologii jsou váhy spojené s rovnováhou, s harmonií, ale taky třeba se vztahy, spravedlností a hledáním středu, toho středu v nás, to, v čem je nám dobře, v čem jsme spokojené, spokojení, to, kde je vlastně to naše ekvilibrium v tom životě. Ale zároveň ono to nemusí taky znamenat jenom to, že všechno v našem životě musí být půl na půl, protože život se děje, život se žije a on není neustále konstantní a občas dojde k tomu vychýlení na těch vahách. Někdy prostě práce opravdu převáží nad osobním životem. Někdy prostě hold je to náročnější období a je tam méně radosti. Ale my bychom se měli snažit ty váhy vyvažovat. Ne, aby to bylo do nekonečna tak to, že jenom pracujeme, plníme povinnosti, málo spíme, málo se radujeme, ale že OK, když to období nastane a může nastat, protože to je život, tak by mělo být v našem zájmu i fyzickém, i psychickém prostě pro nás to období co nejrychleji vyvážit a dostat zpátky do toho ekvilibria. Zároveň ale ty váhy nás vedou i k otázce, kterou si můžeme položit, a to je to, co na té svojí misce už třeba neseme příliš dlouho, co už v tom životě nepotřebujeme. A můžou to být klidně třeba nějaká očekávání druhých, která nejsou vůbec naše, nebo nějaké povinnosti, které jsme si naložili, ale my už je nemusíme nést, nemusíme je plnit. Takže ty váhy nejsou jenom o tom hledání středu. Ano, je úžasné, když ho najdeme, ale taky o tom zamyslet se nad tím, co už na těch svých miskách opravdu nepotřebujeme mít.
1: Amen.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas.

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Ženy v čase. Mindset.
2: V angličtině na to mají takový velmi hezký výraz I'm enough. Mm-hmm. V češtině je to jsem dost. Někdy se to překládá i jako jsem dost dobrá. Mm-hmm. A je to jedno z našich základních přesvědčení, které máme v hlavě. Buď naprogramované dobře, a nebo ne úplně dobře, které nás hodně, hodně ovlivňuje. Protože někdo z nás se cítí, že je dost jen tak, že je prostě, mm-hmm. že je úplně v pohodě sám za sebou a tak nějak pluje tím životem a je to v klidu.
3: A je mu hezky, prostě je mu hezky.
2: A my mu závidíme, protože pak je tady druhá skupina lidí, kteří mají sem dost pouze v případě, že jsou úspěšné, jsou dokonalé, jsou štíhlé, plní nějaké úkoly, které si ještě sami stanoví a podobně. A k tomu cíli sem dost se vlastně nikdy nemůžou dostat.
3: A zároveň to dává obrovský smysl, protože ve chvíli, kdy se snažíme naplno splnit všechny ty role a být stoprocentní a být perfektní, ať už je to z hlediska vizáže a vzhledu, sportovních aktivit, pracovních aktivit, partnerských aktivit, být úžasné v domácnosti, zkrátka ve všech směrech, my ty role nemůžeme zvládnout. A zákonitě bude taky padat psychika. Ale i přesto, tam někde v duši nebo v mysli, spíše v mysli, máme to, že bychom měli excelovat ve všech těch směrech, abychom byli dost. A tohle je hodně silné téma. A k němu se nám taky vyjádřila Vladimíra Pekárková, psychoterapeutka.
4: Každý den, když se probudím, tak prožívám nové emoce, nové prožitky, nové zkušenosti, které musím neustále vyhodnocovat a neustále na to reagovat. Pro mě být jako perfektní znamená být tak, jak jsem. Aniž bych cokoliv potřebovala jako přidávat nebo ubírat. Prostě jenom být. A myslím si, že to je něco, s čím se dá pracovat. To, co si myslím, že asi to nejzásadnější, je uvědomění si toho, že tak, jak jsme, tak jsme dost.
3: Takže, milé dámy, zkrátka jsme perfektní. Jsme dost, jsme úžasné a to je možná ta mantra, kterou bychom si měli opakovat. Žádná 3H, hodná, hezká, hubená, ale jsme perfektní takové, jaké jsme.
2: Klidně každé ráno a prosím vás, takže teďka máte na týden úkol a my si to příští týden v Ženách v čase zkontrolujeme.
1: Ženy v čase na Rádiu Čas.
5: Rádiu Čas. Hity, které milujete.
6: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět sem

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Majerpneu.cz a jedeš dál.
4: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.

Guten Morgen, good morning, buongiorno, anebo klasicky po česky. Dobré ráno, přátelé, ze studia Rádia Čas přeje při sobotě Kiki Střelcová. Jestli si říkáte, proč jsem to tady dneska vzala jako napříč krajinama, to dobroranní pozdravení, tak prosím vás, má to jeden jediný důvod. Na dnešek, tedy 26. září, připadá Evropský den jazyku, který se samozřejmě slaví každoročně na základě iniciativy Rady Evropy už z roku 2001. Takže se těm jazykům dneska pověnujeme a pokud při sobotě najdete prostor, tak využijte číslo 776612800 na našem WhatsAppu Rádia Čas, kam mi můžete dát vědět, jak jste na tom vy s jazykama. Jestli vám šli, nebo naopak, to vůbec není váš šálek kávy, případně kolik jich ovládáte. Tohle všechno spolu dneska při sobotě proberem. Já vám přeju krásný sobotní den, my se za chviličku podíváme, jaký bude, ať už z pohledu počasí nebo z pohledu hvězd. Na tohle všechno se dostane, ale teď se v klidu rozkoukávejte a tady už je další muzika Rádia Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

s rádiem Čas a Kiki Střelcovou za mikrofonem. No a ještě než se ke mně přidá u ranní kávy Milan Gelnár, mrkneme na to, co nás dneska čeká venku. Přátelé, od rána to máme opravdu vyloženě den jako korálek. Aktuálně nějakých 10 až 13 stupňů. Ráno na některých místech byly mlhy, které se teprve v těchto chvílích začínají pomalu rozpouštět. No ale od rána už máme jasnou až skoro jasnou oblohu. No a co se týče denních maximálních teplot, tak ty se budou hýbat v rozmezí mezi 16 až 20 stupni. K tomu bude pofukovat slabý větřík, no a sluníčka budeme užívat do téměř 19. hodiny, kdy 9 minut před 7. večerní zapadne za svůj obzor. Takže nás čeká relativně dlouhý, ale opravdu krásný den s příměsí babího léta. Tak si jej užívejte, ať už budete dělat cokoliv. Za chvilku, jak už jsem říkala, Milan Gelnár, ale teďka další hity, které milujete. Čas.

0: Sofia. Alvaro Soler nás pěkně roztančil při sobotním ránu na rádiu Čas. No a my v hitech, které milujete, budeme pokračovat za chvíli, ale já už tady teďka nejsem sama. Vítám ve studiu našeho hvězdáře, astrologa, astronoma, kdo ví co ještě všechno, Milana Gellnera, který nám prozradí, jaký ten dnešní den bude z pohledu hvězd. Milane, usaď se, i tobě dobré ráno a povídej, co pro nás máš.
1: Sobota by měla být příjemná s velkou převahou hvězdných aspektů souladných. Dařit by se tedy mělo v mnoha oblastech života. Nicméně my sami si můžeme lecos v životě komplikovat, a to svými sklony k milostným přešlapům, podrazům a podvodům. Proto bude dobré být ve střehu a takovým situacím předcházet. Neděle bude obdobná. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
0: Takže jste to slyšeli sami, Milane, děkujeme. A opatrnosti se nikdy meze nekladou, takže buďte hlavně opatrní na úplně všechno a všechny. No a užívejte si krásné soboty, která je celá před náma.

0: Dneska je to přesně čtvrt století, přátelé, co jsme začali u nás oslavovat Evropský den jazyku. Ten se slaví každoročně už od roku 2001. No a když vám řeknu jméno Ziad Yusuf Faza, tak vám asi nic moc neřekne, pokud jste ovšem nestudovali jazyky. V tom případě byste tohohle muže mohli znát, protože tenhle pán, pocházející z Libanonu, údajně ovládá celkem neuvěřitelných 59 jazyků. Mluvím v přítomném čase, protože je stále naživu, není to žádná historická postava a v letošním roce by měl mít zhruba 72 let. No a tenhle ten pán to měl, že umí ovládat 59 jazyků, dokázat hned několika veřejnými vystoupeními, v rámci kterých jako komunikoval přímo s rodilými mluvčími nejrůznějších národností. No tak není divu, že se Ziad Yusuf Faza objevil taky v Guinnessově knize rekordů. No a jak jste na tom s jazyky vy? Dávejte vědět na WhatsApp Rádia Čas na číslo 77 66 12 800.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz. Rádio Čas.
6: To tvoje malování vzdušných zámků malování.
3: Hity, které milujete.

0: Tady je čas, máme Evropský den jazyků v rámci 26. zářijového dne. No a já se vás ptám, jak jste na tom s jazyky vy? No a posluchačka Lenka píše, že ona ovládá mimo češtinu, německý jazyk a taky ruštinu z dob, kdy ještě studovala a právě tyto jazyky byly v kurzu. No a Jan, s tím se teda ztotožňuju, protože píše, že on byl na jazyky vždycky dřevo. Úplně vám rozumím, Honzo. Za to prý mu jdou manuální práce a díky tomu může dneska manželce zvelebovat kuchyň, kterou maluje a pak ho čeká stavění nové kuchyňské linky. No to se vaše žena má. No a prý, jestli bychom mu mohli zahrát malování od divokého byla, co bychom nemohli. Tak muziku za chvíli posílám, držím palce, ať jde práce pěkně od ruky a i vy ostatní dávejte vědět, jak jste na tom s jazyky, když máme ten Evropský den jazyků.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio
1: Čas. WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
3: Hity, které milujete.

0: prodlouženého víkendu užíváte s Rádiem Čas. My máme sobotu přesně 10 hodin dopoledne a já vám přeju, ať si ten dnešní den naplno užíváte. A taky u hitů, které milujete, ve kterých budeme pochopitelně pokračovat i v dalších 60 minutách. Do toho dorazí Evička Rigler, taky se podíváme na náš letošní moderátorský maraton, který už se blíží. No a zaskočíme taky do Prahy, když je venku tak krásně, tak to je ideální čas výletu. Tak já vám dám pár tipů. Zůstaňte s náma, Kiki Střelcová vás zdraví a užívejte sobotního dne společně s námi.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
7: Jasně, a já budu britská královna.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
7: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
7: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
6: No počkej.
8: Více o nabídce na byd.com.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Ty tu jsi, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
10: Občas odejde.
9: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
10: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
9: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ranní dvojka a naše mimikry každý všední den 6 až 9.
1: Rá.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít víc než moje práva.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: No a protože my na Rádiu Čas rádi pomáháme, tak se i letos, přátelé, zúčastníme moderátorského maratonu, kdy bude 3 dny v kuse od 6. až do 9. října vysílat naše ranní dvojka Lenka s Ráďou a my ten zbytek se k ním budeme přidávat a dělat jim společnost a blbnout tady a smát se a podporovat. Konkrétně budeme podporovat 2letého Patrika Kašpara, který od narození bojuje s dětskou mozkovou obrnou. No a my budeme klasicky startovat to naše vysílání Rádia Čas v 6 hodin ráno. Přispět můžete i vy na transparentní účet, který najdete už teďka na našich webových stránkách Rádia Čas a nebo Facebooku či Instagramu, kde všechno k téhleté akci máme napsáno. Máme tady i několik partnerů, kteří tuto akci taktéž podporují, takže moc krát děkujeme i vám, kteří se do toho zapojíte a budete u toho s námi. My se moc těšíme, takže nezapomeňte 6. až 9. října moderátorský maraton na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Obyčejné švestky mají skvělé účinky na naše zažívání. Obsahují totiž spoustu vlákniny, která působí jako takový kartáč na naše tělo a zbavuje organismus nežádoucích látek. To ale nejsou jediné benefity, které nám konzumace švestek přináší. Tyhle sladké plody mají mimo jiné vysoký obsah mědi a zinku a to příznivě působí na naše vlasy, pleť a taky na nehty. Navíc švestky snižují hladinu cholesterolu, taky zlepšují imunitu a prospívají dokonce i našim kloubům. No a nás samozřejmě zajímalo, jak jste na tom se švestkami vy. Máte je rádi? A v jaké podobě vlastně úplně nejradši?
2: Miluju švestky, miluju sbírat švestky u dědy na zahradě a nejradši asi v podobě pálenky.
3: No tak úplně nejradši mám rád švestky utržené přímo ze stromu, ale miluju také švestková povidla.
4: Švestky miluju, a to syrové, v knedlících, na buchtě a samozřejmě v kapalném stavu.
5: Švestky mám moc rád, je to podle mě ovoce, které patří do České republiky. Miluji švestky čerstvé, miluji švestky na koláči s drobenkou, no a nepohrnu samozřejmě švestkami i v takové té tekutější podobě.
1: Tak jestli máte taky chuť na tu tekutou podobu švestek, tak si z nich udělejte třeba smutý. A když do něj navíc přidáte lněná semínka a jedno jablko, tak si vytvoříte dokonalý elixír pro správné trávení, zažívání a nastartování metabolismu. No a díky spoustě draslíku taky prospějete svému srdci, ledvinám a dokonce i mozku.
0: Tak teď už to víte.
6: Hádej, kdo přijde na snídani.
7: Naším pátečním hostem byl primátor města Ostravy Jan Dohnal. Povídali jsme si o bezpečnosti a klíčových projektech města. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
6: Hádej, kdo přijde na snídani.
8: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
9: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
10: Hity, které milujete.
11: Radio Čas.
12: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: KP Revital CZ, vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
10: Hity, které milujete.
11: Radio Čas.

0: Kdo by nemiloval hříšný tanec a tenhle ten song, který máme pod kůží snad úplně všichni a milujeme ho bez pochyb. Přátelé, máme těsně před 10:30, má je sobota 26. září, no a v těchto chvílích jako ještě pořád můžeme říct, že je před náma celý prodloužený víkend. To zní úžasně, že? No ale protože počasí bude přát nejrůznějším výletům a třeba někdo z vás zamíří i do našeho hlavního města pokochat se podzimní Prahu, tak to tady pro vás budu něco mít. V ulicích centra vás teďka totiž jako překvapí jedna, můžeme říct, bizarnost, jo? Tak si za chvíli řekneme víc, co zvláštního tam nově na turisty čeká. Do té doby další muzika a vy užívejte skvělého sobotního dopoledne u Rádia Čas.
1: Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Hity, které milujete.

No a přátelé, kdo se teďka v těchto chvílích o prodlouženém víkendu nebo v jiných dnech vydáte do naší matičky Prahy, tak se prosím vás nedivte tomu, co tam uvidíte. Jo? Po letité tradici tam teďka vystřídal klasiku kýč. No tomu se to jako nedá si úplně říct jinak. Léta se historickým centrem proháněly kočáry tažené koňmi. Jo, ale protože Češi jsou národ vynalezavý, tak tuhletu tradici nahradili kočáry poháněné elektřinou. Nevím,

0: elektrickou náhradu nemám úplně názor, nicméně až pojedete do Prahy, tak se prosím vás ničemu nedivte.
1: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádiu Čas.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: And I'll write your name.
1: Zbožňuju. Perfektně jsme ukončili 10. hodinu dopolední, 11. nám přátelé odbíjí a my z vesela budeme pokračovat a hrát další hity, které milujete. Já vám řeknu, já jsem si tady teďka otevřela do kořán ty naše sice pravda miniaturní okýnka ve studiu Rádia Čas, ale i to stačí k tomu, aby tady na mě proudil ten krásný vánek toho babího léta, které dneska venku máme. Aktuálně se nám na území Česka zvedly teploty na příjemných 14 až 16 stupňů a je tam opravdu božsky. Takhle, kdyby bylo pořád, to by bylo perfektní. Já doufám, že si společně se mnou užíváte sobotního dne plnými doušky a užívejte i nadále u Rádia Čas.
2: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
3: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
4: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ano. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Kalendář ve studiu Rádia Čas hlásí nejen na dnešek oslavu jazyků, ale taky, že slaví svátek všechny Andrejky, které dneska připíjí ke svým jmeninám, takže my přejeme všechno nejlepší, stejně jako hvězdným osobnostem, mezi kterými patří k narozeninovým oslavencům americká tenistka, jedna z nejlepších hráček v historii, Serena Williams. U nás dneska i vzpomínáme na českého herce, ač malých rolí, tak přece jen velikána nejen projevem, tak i srdcem a taky svaly. To by mohla být pro vás taková menší nápověda. Zdeněk Srstka by, přátelé, dneska oslavil 91. No a stejné datum narození má v rodném listě taky úžasná herečka Marta Danzingerová, okolo které teďka vyšly na povrch velké noviny. Jaké tajemství si pro sebe nechávala herečka už 4 měsíce? No tak to si řekneme za chvíli. Teď už další muzika. Užívejte. Radio Čas.

0: Na rádiu Čas. No a počínaje dneškem slaví znojemská rodačka Marta Danzingerová krásných 35. Herečka, kterou můžete znát z nejrůznějších oblíbených seriálů a filmů. A taky se před 2 lety mihla ve Stardance, kde se jí mimochodem ohromně dařilo. No, já abych byla upřímná, já ji ze začátku zaregistrovala ještě v dobách, kdy Ordinace v Růžové zahradě běžela normálně v televizi, tam mi moc jako k chuti nepřišla, ale pak uplynul nějaký ten pátek a já ji viděla v Kukačkách. No a tam jsem si ji opravdu zamilovala, řekněme. No a Marta Danzingerová se nyní, přátelé, podělila o krásnou novinku a to, že je zamilovaná už nějaký ten pátek a randí s kolegou ze seriálu Zlatá labuť, Láďou Hamplem. Určitě tohohle českého herce taky budete moc dobře znát, je to takový blonďák, dokonce se tuším taky v minulosti minul v Ordinaci, tak každopádně my novému páru českého showbiznesu přejeme hodně štěstí a ať jim to klape.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Nechci předbíhat, jo. My si na Rádiu Čas užíváme prodlouženého víkendu, který nám vlastně začal teprve před chvílí, takže je celý před náma. No ale jen abyste věděli, že se máte i po prodlouženém víkendu na co těšit. Tak my budeme pochopitelně od úterka pokračovat ve zlaté větě Rádia Čas. Pondělí samozřejmě bude nevýherní vzhledem k tomu, že bude státní svátek, tak budeme mít pijánkový víkendový režim, ale od úterka zase na to společně vlítneme. Nezapomeňte, že hrajeme hned několikrát za den, takže šance na výhru jsou opravdu vysoké. Jediné, co pro to budete muset udělat, je zaregistrovat se na našich webových stránkách casradio.cz v sekci Zlatá věta a pak už vyčkávat u telefonu a taky poslouchat naše všední vysílání, kdy vám vždycky během ranních až odpoledních hodin prozrazujeme a opakujeme výherní větu daného dne. Tak jednoduché to je. No a když se vám dovoláme, vy nám to zvednete, řeknete nám větu, krásná tisícovka poputuje rovnou na váš účet. A to se vyplatí.
1: Zlatá věta Rádia Čas.
2: Rádio Čas. I swear to God, oh,

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas. Hity

0: Čas už se chystá, ale teď tady pro vás mám hned několik pozvánek.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Dámy a pánové, poslední víkend v měsíci září toho nabízí opravdu nespočet. Stačí si jenom vybrat. Dneska už od 10 hodin dopoledne vypukla akce na farmě Lička, kde se uskutečňuje Den regionálního podnikání. Celou akcí provází náš milý kolega, zprávař Honza Gavelčík. Akce potrvá až do 17. hodiny odpolední a můžete se tam těšit nejen na prezentace podnikatelů z okolí, ale přijdou si na své i ti nejmenší v rámci tvořivých dílniček, bude na místě živá hudba a nebo taky šermířská skupina. No a teďka pozvánka na pondělní státní svátek přímo od pana starosty městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
2: Chtěl bych vás pozvat na velmi významnou událost, na kterou se celý rok těším, je to svatovaslavský jarmark, který pro mě není jen další akci v kalendáři, má v sobě historii, tradici, schopnosti přivez lidi na jedno místo a my právě si myslíme, že zrovna Přívoz a na městí svatopluka Čecha od Kamila Sitého si zaslouží takovou velkou akci. Přijďte se podívat, přijede svatý Václav na koni, bude tam jarmark, bude tam spousta workshopů, hodně toho můžete v ten den krásně zažít.
0: Vřele doporučuju, protože tahle akce bývá jako každým rokem opravdu vyšperkovaná a dotažená do posledních detailů. Naši milí časáci, je libo o státním svátku ukázek tradičních řemesel a kulinářských specialit? Není problém, i tohle tady pro vás máme. Statutární město Ostrava vás srdečně zve na den otevřených dveří s rytířskou tématikou. A to v pondělí, právě 28. září, v prostorách Nové radnice. No a pokud máte doma malé zkoumatele, objevitele, jsem se do toho úplně zamotala, v útlém věku od roku a půl až do 3 let, tak to vás pak nasměruju do Didi světa v Ostravě, kde od 21. září spustili takzvanou patlárnu. Je to hravý kroužek, kde je plno barev, vody, pěny, rýže a dalších nejrůznějších materiálů. Nestačíte se divit ani já. No nicméně, pokud máte doma malé ratolesti, tak vřele doporučuju. Patlárna probíhá každou středu od 16 hodin v Didi s ostravském světě.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Já doufám, že aspoň někteří z vás mají z muziky takové prožitky jako moje maličkost tady na Rádiu Čas. Já vám řeknu, že celou dobu, co hrál Luis Capaldi, já měla husí kůži po těle. Tuhle tu opravdu zbožňuju, ta se mu opravdu povedla. A věřím, že stejný názor na tuhle písničku máte i vy. Máme právě poledne, přátelé, přesně odbíjí 12 hodin při sobotě s datem 26. září. No a my úspěšně na pohodu pokračujeme v rámci sobotního programu Rádia Čas. Řekneme si jednu zajímavost, která se týká velmi známého obchodního, velkého obchodního řetězce, u kterého se chystají velké změny. Taky tady pro vás budu mít hned několik tipů na sportovní pozvánky, no a pak to zkrátka necháme plynout a uvidíme, na co zbyde čas. Kiki Střelcová přeje dobrou chuť k sobotnímu obědu a zůstaňte s námi, protože na vás čeká další skvělá muzika.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Mojepneu.cz a jedeš dál.
5: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
6: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
7: Na Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
8: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Ty tu jsi, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
10: Občas odejde.
9: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
10: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
9: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ranní dvojka a naše mimikry každý všední den 6 až 9. Rádio.

0: A teď se, časáci, vydáme na nákupy. Známý to a velký obchodní řetězec Tesco čekají nejspíš velké změny, si představte. Začalo se totiž proslýchat o tom, že o řetězec má zájem, jako, nebo mají spíš zájem další známé prodejny. A to Albert, Lidl a dokonce i polská Biedronka. Prodej svých aktivit nejen u nás, ale i na Slovensku a třeba taky v Maďarsku má čítat celkem nějakých 561 prodejen. No tak to jen tak na okraj, abyste případně se jednoho krásného dne nedivili, když půjdete na nákup do Teska, že už to Tesco nebude a bude se to jmenovat jinak. Ježišmarja, tak hlavně, ať nám zůstanou ty slevičky z Klapkart.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Řeknu vám to, časáci, tak, co se týče dnešních zápasů, tak nestihnete bohužel všechny, jo? S tím se hold budete muset smířit a zkrátka si budete muset vybrat jedno nebo druhé. No a teď teda to, z čeho vybírat budete moci. Tak nejprve vás zve hokejový klub HCRT Torax Poruba, kteří hrajou dneska proti Prostějovu. Půjde o třetí kolo, které se uskuteční od 17. hodiny odpolední. No a do opavské haly zve taky BK Opava, kteří se dneska utkají s BK Armex Energy Děčínem a utkání proběhne právě taky dnes od 18 hodin. No, tak uvidíte, z čeho vyberete, nicméně mám tady pozvání i na zítra, kdy se taky bude hrát a zavítat tentokrát budete moct do Havířova, kde fotbalový klub MFK Havířov přivítá na svém domácím zápase třetí moravskoslezské fotbalové ligy fotbalisty z Uničova. Utkání proběhne při neděli od 10 hodin a 15 minut k tomu. Mně nezbývá, než vám z rádia Čas popřát, ať si dobře vyberete a kvalitně se bavíte.
0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
5: KP Revital.cz. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.

0: stále ještě dobrou chuť k sobotnímu obědu přeje ze studia Rádia Čas Kiki. No a v rámci Evropského dne jazyku, který dneska máme, jsem pátrala, jak jsme na tom jako my, Češi, ve zdatnosti, co se týče zahraničních řečí. No a statistiky hovoří jasně, že aspoň jedním cizím jazykem mluví téměř polovina z nás, zhruba 44%, což si myslím, že je krásné. Co se týká ovládání aspoň dvou cizích jazyků, tak to už pak zvládá menší část obyvatel, přičemž lepší skóre mají pochopitelně mladší ročníky a pak taky zástupci z řad lidu s vyšším vzděláním, nebo respektive s vysokoškolským vzděláním. No a jak jste na tom vy, tak třeba posluchač Petr je na tom úplně stejně bídně jako já. Píše, že mu jazyky nikdy moc nešly a jak vždycky říkám, že za to vlastně tak nějak možná může i ten přístup ve škole, protože se nám začaly měnit paní učitelky asi ve 4. třídě a to už mě pak jako odradilo a nebavilo. Jo, to s němčinou byla jiná, vždycky všichni na němčinu jako nadávali, že je to tvrdý jazyk a Střelcová ho milovala. No tak děkujeme, že přispíváte k dnešnímu téma, které jsem vám tady vykopla a klidně pište dále, jak jste na tom s jazyk. Kivy. My už se pojďme vrátit k další muzice a užívejte sobotního dne naplno s Rádiem Čas.
1: Rádiem Čas.

0: Čas.
1: Stojíme tu spolu, teď jsou nám slzy, jestli to bude navždy, ví pouze
0: hvězdy. Hity, které milujete.

0: Pojďme si teď, milí časáci, ještě jednou připomenout, na jaké skvělé akce můžete o nadcházejícím prodlouženém víkendu vyrazit. A že jich je.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Tak nejprve jedna osobní pozvánka od starosty městského obvodu Moravské Ostravy a přívozu Petra Veselky.
2: Chtěl bych vás pozvat na velmi významnou událost, na kterou se celý rok těším. Je to svatovaslavský jarmark, který pro mě není jen další akci v kalendáři. Má v sobě historii, tradici, schopnosti přivez lidi na jedno místo a my právě si myslíme, že zrovna přívoz a na městí svatopluka Čecha od Kamila Sitého si zaslouží takovou velkou akci. Přijďte se podívat, přijede svatý Václav na koni, bude tam jarmark, bude tam spousta workshopu, hodně toho můžete v ten den krásně zažít.
0: Ve státní svátek v pondělí 28. můžete taky zavítat na den otevřených dveří s rytířskou tématikou v prostorách nové radnice statutárního města Ostravy, kde se můžete těšit nejenom na tradiční ukázky řemesel, ale taky kulinářské speciality. No a jako další tady je akce, která už dneska naplno probíhá od 10 hodin do poledne až do 17. Těšit se na místě můžete na Honzu Gavelčíka a jde o regionální den podnikání, který probíhá na farmě Lička. No a jestli máte doma malého špunta ve věku od roku a půl do 3 let, tak vyražte do Didy Světa v Ostravě, kde od 21. září odstartovala takzvaná patlárna, tedy hravý kroužek, kde děti rozvinou svoje motorické schopnosti a zároveň se dobře pobaví společně s rodiči. Ať už vyrazíte kamkoliv a s kýmkoliv, tak si pořádně nadcházející dny užívejte stejně jako prodloužený probíhající víkend a zůstaňte s námi na Rádiu Čas, kde vám hrajeme skvělou muziku, kterou za chvíli posílám.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jedna hodina odpoledne, milí časáci, odbíjí a já doufám, že si krásný sobotní den z vůní babího léta užíváte úplně všichni. Užívat budeme i v příštích minutách nejenom z hity, které milujete, ale dorazí taky milá návštěva a možná nebude sama. No a taky se podíváme na dnešní oslavence a bude toho mnohem více. Tak zůstaňte s námi a já vám přeju krásné sobotní odpoledne u Rádia Čas. Ze studia vás zdraví Kiki Střelcová.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byl primátor města Ostravy Jan Dohnal. Povídali jsme si o bezpečnosti a klíčových projektech města. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ty tu jsi, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře, ano. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas.

0: chuť k obědu, pokud jste k němu usedli třeba právě teď. Nechte si šmakovat, vychutnávejte, bužírujte a já už tady mám dneska podruhé ve studiu Rádia Čas Milana Gelnara, který nám poví, jaký ten dnešní den bude a je.
1: Sobota by měla být příjemná s velkou převahou hvězdných aspektů souladných. Dařit by se tedy mělo v mnoha oblastech života. Nicméně my sami si můžeme lecos v životě komplikovat, a to svými sklony k milostným přešlapům, podrazům a podvodům. Proto bude dobré být ve střehu a takovým situacím předcházet. Neděle bude obdobná. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
0: Milane, my ti děkujeme, ty už upaluj užívat sobotního odpoledne. No a vy jste to slyšeli sami, ale přátelé, nezapomeňte na heslo, kterým se ráda řídím, že jaké si to člověk udělá, tak takové to má. Radio Čas.

0: Nový den máme, přátelé, v plném proudu, užíváte si jej s rádiem Čas. No a kromě jazyku, dneska oslavují svátek všechny Andrejky. Těch máme v Česku opravdu zastoupeno v hojném množství, přes 41 tisíc, takže věřím, že určitě nějaká slečna, žena, dívka, dáma tohoto jména nás teďka poslouchá, takže já za naší časáckou partu přeju všechno nejlepší, stejně jako narozeninovým oslavencům, mezi kterými z těch slavných se dneska řadí světoznámá tenistka Serena Williams a taky čerstvě zamilovaná česká herečka Marta Danzingerová. Ta připína krásné půlkulatiny, 35. No a letos už je nebude slavit sama, protože jak teďka v nedávném rozhovoru prozradila v uplynulých dnech, je čerstvě zamilovaná a dala to dohromady s kolegou Láďou Hamplem. Tak držíme palce, ať jim to ta láska vzkvétá, ať jim vztah vydrží, no a všechno nejlepší i vám, co cokoliv dneska slavíte.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
2: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
5: Hity, které milujete.

0: Sobotní odpolední chvíle trávíte s Rádiem Čas. No a mám velkou radost, že teďka tady u mě ve studiu můžu přivítat jednoho z mých milých kolegů. Tentokrát kolegu z Rádia Časrock, Aleše Krejčího. Ahojky.
1: Ojaja, guten tag, hello everybody. Buongiorno, italiano, al dente. Moje jméno je Aleš Krejčí. Ahojte všichni.
0: No tak já vidím, že ty přesně víš, co máme dneska za den. Jak tě tak poslouchám.
1: Jo, nějaký evropský den jazyku, nebo co, jak se nazývá?
0: Jo.
1: Správně.
0: Přesně tak, no a tak ty jsi mi krásně nahrál, protože já jsem se tě právě chtěla zeptat, jak seš ty na tom s jazyky, protože já vím, že jako angličtina ti opravdu jde, tak kde ses jí tak dobře naučil? Byl jsi někde v zahraničí, nebo to prostě máš v kůži?
1: Ne, tak to všechno pochází z základní školy, která měla rozšířenou jazykovou výuku, nebo tak nějak se to nazývá. Uh-huh. Takže tehdy jsem měl němčinu, angličtinu, angličtina mě bavila vždycky hodně, takže jsem se i sám jakoby tomu více věnoval a tak nějak jsem si zjišťoval nějaké ty vychytávky gramatické a tak dále.
0: Wow.
1: Samozřejmě od té doby dneska toho nevím až tolik, jo, protože nemluvím aktivně anglicky, ale dost si čtu anglických textů, poslouchám i třeba, nebo sleduju i na YouTube anglická videa a tak dále. To hodně pomáhá trénovat tu angličtinu.
0: To teda klobouk dolů, protože já jednak nikdy na jazyky moc nebyla a když už teda, tak mě pravda bavila spíš ta němčina, protože s angličtinou jsem to měla vždycky takové jako pofiderné, řekněme, protože jsem od školky chodila na takové ty předškolní kurzy, kdy jsme se učili barvičky, zvířátka, členy rodiny, oblečení, to mě hrozně bavilo a myslela jsem si teda, že to půjde takhle i na té základce, ale bohužel tam se nám potom asi ve čtvrté třídě začaly různě měnit učitele a už to potom přece jenom, co si budem, každý to vyučoval jinak a já jsem k tomu nějak získala odpor.
1: Tak jsem to zažil, dokonce jsme měli i na základní škole učitelku takovou, která anglicky vlastně téměř neuměla a přesto učila angličtinu.
0: Wow.
1: Takže tam ještě dokonce jsem jí, jako byl jsem...
0: Pomáhal?
1: No, někdy, dalo by se trošku říct, jo, což bylo teda
0: divné. Ty brďo, ale to věřím.
1: Jak říkám, já jsem se tomu věnoval rád, mě to bavilo, takže...
0: Čili chápu to správně, když si poradíš s anglickým textem na internetových stránkách, tak by ses i domluvil.
1: Já si myslím, že ano.
0: Tak to teda klobouk dolů, tiše závidím. No a aspoň vím, kde když tak chodit na kurzy angličtiny. Aleši, děkuju za milé popovídání.
1: Já teda děkuju za pozvání tady do tohle vstupíku a jenom jako chci říct, že angličtina je v dnešní době dost důležitá, takže je dobré si ji trénovat a mluvit a snažit se. Nebo ani ne tak mluvit, ale trošku se nechat vložit do té angličtiny. Jo.
0: Zlatá slova, přátelé. Nemám k tomu co dodat a my vám oba s Alešem ze studia Rádia Čas přejeme krásné odpoledne.
1: Mějte se hezky.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas. Rádio Čas.
3: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě, jak vince ošoupaná.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tuhle od Miley Cyrus opravdu miluju a věřím, že i vy. No a my v těch hitech, které zbožňujeme úplně všichni, pokračujeme i za chvíli, ale já už tady teďka ve studiu Rádia Čas vítám další z milých sobotních návštěv. Tentokrát Marcelka Fabiánová, která přináší novinky z Moravskoslezského kraje.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Drobní řemeslníci a firmy v Moravskoslezském kraji dostanou finanční injekci na svůj rozvoj. Hejtmanství mezi podnikatele rozdělí další miliony korun. Za peníze mohou nakoupit třeba modernější stroje, lépe vybavit a inovovat dílny a prodejny. Více podrobností dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
3: Bylo podpořeno 44 projektů, respektive podnikatelům malých a středních firm, a to ve výši necelých 10 milionů korun. Podpora se týkala například vybavení nových technologií, různých projektů, testovacích zařízení a podobně. A je tam taky jedno inovativní řešení, které vychází z laboratoří do produkce, a to je protipožární nátěr.
2: Zajímavostí také je, že uspěli žadatelé z celého spektra podnikání, a to od průmyslové produkce přes potravinářství až po zdravý životní styl.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj pošle přes 1,5 milionu korun na pomoc lidem v těžkých životních situacích a financování sociálních projektů. Hejtmanství peníze rozdělí mezi 11 vybraných programů. Dotace podpoří provoz například potravinové banky, také ozdravné pobyty pro handicapované děti nebo paliativní péči v hospicích, jak nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
4: Co se týče vůbec paliativy, tak opravdu máme za to, že v těch nejtěžších chvílích by člověk neměl zůstávat sám a Moravskoslezský kraj určitě dlouhodobě a cílovně bude tyto aktivity nějakým způsobem rozšiřovat, ale dál je i podporovat.
2: A protože je důležitá i osvěta, tak peníze pomohou i lidem, kteří se doma starají o své nemocné příbuzné. Konkrétní podpora míří také na zajištění služeb pro nevidomé občany. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas. Hity.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Doravo s Radimem a Lenkou.
1: Ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ano. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
3: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Proč bychom se měli více zaměřit na rostlinnou stravu? Je to opravdu cesta k dlouhověkosti. Jak i ze zdravé stravy udělat gurmánský zážitek plný radosti? A proč je kvásek přírodní zázrak? No tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
0: Hra s energiemi. Evou Rigler.
3: Žena, která sama o sobě s úsměvem říká, že se narodila s vařečkou v ruce. Už jako malá stala u plotny vedle svojí maminky. Nasávala vůně kuchyně a objevovala radost z vaření a pečení. A ta ji rozhodně provází až do dneška. Zastává názor, že zdravá strava nemusí být kompromis, ale úžasný zážitek, ke kterému se chceme vracet. Vydala mimo jiné vlastní kuchařku, pořádá kurzy vaření a pečení a je prostě takovým živoucím důkazem toho, že když děláme věci od srdce, tak je to poznat na každém soustu. Denisa Michnová, můj dnešní milý host podcastu Energiemi. Deny, ahoj, já tě tady moc vítám.
2: Takový krásný úvod, děkuji ti, Evičko.
3: Tak prosím tě, pusťme se rovnou do té rostlinné stravy. Kdyby ty si měla říct úplně jednoduše, jednou větou, proč jíš rostlině, tak jaký je ten důvod?
2: Pro mě ten hlavní důvod je ten, že já se cítím lehká. Mě to nezatěžuje trávení a mám pořád energii. To znamená, že já si dám vydatnou snídaní i vydatný oběd a necítím, že bych si teďka musela jít lehnout, protože jsem unavená. A to mi velice vyhovuje. Víš, že prostě jsem taková jako energická, pořád jsem připravena podávat ten výkon a to mi dělá opravdu velice dobře.
3: A jaká vůbec byla ta tvoje cesta k tomu rostlinnému stravování? Byl to dlouhý proces nebo to třeba přišlo ze dne na den?
2: Já si vzpomínám, že když jsem se vracela, protože já jsem kdysi pracovala na výletní lodi v Americe, a já jsem se potom vracela domů a v podstatě jsem nevěděla, co budu dělat se svým životem. Hledala jsem se a naskytla se mi příležitost, abych pracovala v Praze pro jednu vegánskou, v podstatě vegetariánskou restauraci, která se jmenuje Maranata, a měla jsem tam dělat provozní. Pracovala jsem tam asi 2 roky a já si vzpomínám ten moment, kdy jsem poprvé ochutnala sojové řízečky a mě normálně spadla brada. Já jsem si řekla, to není možné, že soja může vychutnat tak dobře. Takže to mě zasáhlo a v podstatě i to mé působení v té Maranatě, v té restauraci mě ovlivnilo natolik, že

0: jsem se potom vrátila zpátky na Moravu, odkud pocházím, tak jsem si vlastně i sebou přivezla to vegetariánství ještě v té době. Hmm. Takže to byl můj úplně první moje zkušenost s takovou stravou.
1: Co tě vůbec vedlo k tomu, že se zvrátila zpátky na Moravu ke kořenům, kde teda, dle mého názoru, ani ta rostlinná cesta není úplně prošlapaná?
0: To je pravda. Na mě Praha byla moc divoká a já jsem vnímala, že pro takový ten rodinný život i ten klidnější život, že ta Morava je mi bližší srdcem, takže to byl ten hlavní důvod.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ty jsi mimo jiné si tady i založila veganskou restauraci.
0: Ano, ano.
1: Několik let si ji vedla, byla si majitelkou. Co třeba bylo specifické pro tu tvoji restauraci, nebo za čím tam ti hosté chodili?
0: My jsme to založili vlastně s myšlenkou domácí, veganské, nebo v podstatě já jsem začínala vegetariánskou restaurací, takže ten účel byl v podstatě připravit lidem jídlo takové, aby to bylo jako u mě doma. Takže spíš taková domácí komorní restaurace. Myslím si, jestli si dobře vzpomínám, že počet hostů, kteří by si mohli najednou sednout, bylo 18. Mm-hmm. A já jsem si naivně myslela, že to všechno zvládnu udělat sama. Připravit jídlo, uvařit a obsloužit. A vlastně jsem pochopila, že potřebuju k sobě pomoc. Takže vlastně jsem zaměstnala své rodiče a tím vlastně jsem i podpořila tu myšlenku toho rodinného podnikání. A myslím si, že v tomhletom jsme opravdu byli unikátní a ojedinělí, protože lidé se opravdu u nás cítili jako doma. A právě ještě s tím domácím vegetariánským jídlem to byla fantazie.
1: Ty sama říkáš, že tehdy jste jedli spíše vegetariánsky. Mm-hmm. Teď jsi přišla doslova na veganskou stravu. Čím to je?
0: Já jsem vždycky vnitřně tušila a věřila nějak a vnímala, že ta jediná správná cesta k tomu zdravému životnímu stylu je rostlinná strava. A já si vzpomínám, že když jsem viděla dokument Game Changer, tak to mě úplně zasáhlo. To jsem si řekla, je to tady prostě. Přišel ten čas, když i já to vlastně chci vyzkoušet a postupem, jak jsem vlastně přecházela z vegetariánství na veganskou stravu, tak jsem na sobě opravdu vnímala dost silně, že to tělo je opravdu jiné, mám více energie, cítím se mnohem lépe, i s trávením vlastně to mnohem lepší a co se týče i těch chutí, tak nemám pocit, že bych trpěla, jo, že mi něco chybí nebo že to není dostatečná ta strava. Vůbec ne, já mám pocit, že od té doby, co jsem vegan, že si jím jako král. Víš, a navíc myslím si, že mám docela i náročného muže, kterého samozřejmě nade všechno miluji, ale jsem ráda, že i tohle stravou ho dokážu uspokojit. Mm-hmm. Víš, protože my, když jsme se poznávali, tak on mi snědl na večeři běžně dva stejky, které jsem mu já nepřipravila. My jsme třeba chodívali právě na maso do restaurace. Ale časem on i přehodnotil své stravování, protože zjistil, že mu to dělá mnohem lépe a že i on má více energie. Byť třeba má ještě občas chuť na to maso, ale doma je vždycky vegan.
1: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s kuchařkou a pekařkou Denisou Michnovou a za chvíli budeme pokračovat.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dneska si povídáme s kuchařkou a pekařkou Denisou Michnovou. Deny, a vnímáš i třeba velký rozdíl mezi tím, když jste se stravovali vegetariánsky a když se teď stravujete čistě rostlinně?
1: Je to velký rozdíl, protože odpadnou ti sýry, odpadnou ti mléčné výrobky, mléko, vajíčka, takže těch věcí, co ti v podstatě odpadne, je docela dost. A když člověk nemá nebo nezná v podstatě tu veganskou kuchyni a čím to máš nahradit, tak si v podstatě ztracený. Ale je na druhou stranu zase pravda ta, že když dneska třeba přijdeš do Albertu nebo do jiného supermarketu většího, tak dneska se už dají koupit takové ty atypické veganské potraviny, nejenom právě ve zdravých výživách, ale už právě i v supermarketu. A potom, když člověk sleduje třeba právě můj profil, tak vlastně zjistíš, že se dá jednoduše upéct sušenky, koláče, wafle, lívanečky, nepotřebuješ vajíčka, nepotřebuješ klasické máslo a pořád je to kvalitní vlastně strava nebo kvalitní recept. A to mě na tom fascinuje.
0: A teď, když se teda bavíme o tom, jak to veganství nebo rostlinná strava ovlivní ten výsledný recept a vaření, jaké ty třeba sama na sobě vnímáš ty rozdíly, když si teda přecházela z té živočišné, nebo nazvěme to asi takhle, z té živočišné stravy na tu veganskou a mezi tím tam byla ta mezizastávka na té vegetariánské. Je třeba i na té škále nějaký rozdíl, co se týče energie, vitality a podobně?
1: Víš co, jak když jsem začínala s vegetariánstvím, tak já jsem byla relativně mladé kuřátko. Mně bylo asi...
0: To si pořád.
1: Mně bylo asi 22, 23 let. A v té době si myslím, že člověk obecně má ještě dost energie. Já to opravdu na sobě asi nejvíce vnímám až teď, že čím více jsem starší, tím více si uvědomuji, jak mi ta strava dělá dobře a jak je to klíčové proto, abych i jednou byla skvělá a energická máma, abych tady byla i pro Lukáše jako pro manžela, ale i pro svoji rodinu. A proto to vnímám za klíčové. Víš, takže, protože kdybych se třeba dneska měla dát na oběd, já nevím, co je takové typické.
0: Knedlo vepřozelo,
1: tak já si myslím, že by mi to odrovnalo, že bych si musela jít dáchnout, že by mi to asi tolik ani neuvažovalo v té hlavičce, víš, že bych byla opravdu unavená a proto už mi to vlastně neláká. Třeba byť by třeba i ta chuť někdy ještě byla, jo, třeba, nevím, smažák s bramborem, jo, poctivý smažený sýr.
0: Což je vlastně vegetariánské
1: ano,
0: jídlo.
1: Ano, což je vlastně vegetariánské jídlo, ale já už vím teď, že kdybych si to dala a snědla bych to, tak já bych měla pocit, že mi ten sýr prostě sedí v tom žaludku aspoň 2 dny a už by mě ten pocit nebavil. A pro mě dneska ten pocit, jak který mám po té stravě, je důležitější než to, že mám na to chuť, jestli mi rozumíš. A v tomhle si myslím, že jsem jako kdyby dozrála, že už to není jenom o té chuti, ale i o tom, jak se budu cítit, když něco sním. A to je prostě pro mě teďka velice důležité.
0: To je takové důležité poselství. Na druhou stranu, ona ta rostlinná strava se velmi často spojuje i s takovým trendem a oblíbeným názvem longevity. Myslíš si, že to třeba opravdu může přispívat té dlouhověkosti?
1: Určitě. Viděla jsem, četla jsem řadu studií, které právě podporují dlouhověkost v rámci rostlinné stravy a sama na sobě to cítím a věřím, že i posluchači, kteří by se rozhodli vydat touhle cestou, že by sami relativně rychle na sobě ucítili, že se jim zvedá životní energie a že mají určitě i lepší zdravotní výsledky.
0: Deny, a kdyby teda někdo si teď při poslechu podcastu opravdu řekl, chci mít lepší životní energii, chci se cítit lépe, chci se cítit lehčeji, tak myslíš si, že musí udělat ten zásadní skok z toho, odhodím všechno, co jsem dosud jedl a přecházím na veganství?
1: Těžko říct, já si myslím, že to je od typu člověka. Někdo potřebuje udělat razantní krok a vyjde opravdu jako kdyby s čistým novým štítem, že si řekne, mám novou vizi, novou cestu. Ale myslím si, že takových lidí je spíš méně. Spíše vnímám, že lidi mají rádi takový ten pozvolné tempo, pozvolná změna, která tě právě přivede k velkým výsledkům nebo k velkým změnám. Já bych asi začala tím, a to nemá asi nic společného s veganstvím, aby spíš lidé popřemýšleli nad tím, jak jedí. A myslím si, že je důležité mít v tom stravování řád. To znamená, že úplně klíčové třeba je pro mě, a i pro to zdraví obecně, je nejíst mezi jídly. To si myslím, že je velké téma, protože my jsme zvyklí pořád do té pusy něco dávat a tím pádem to trávení pořád neustále jede a tím pádem ti to bere energii a tím pádem jsi unavená. Takže opravdu klíčové je mít kvalitní snídaní, střídmý oběd a potom lehkou večeři neboli žádnou večeři. Jo, ideálně jíst třeba za mě je dvakrát denně, ale s tím, že máš opravdu vydatné ty porce a vydatnou stravu. Protože čím více jíš, jak už jsme si říkali, tím si myslím, že je to opravdu pruser. No a potom opravdu takové ty obecné věci, vyhýbat se cukru, pít hodně tekutin, spíš se soustředit na živou stravu, čili přidávat více zeleniny, více ovoce do toho stravování, soustředit se na luštěniny, jo, nemusíme mít každý den to maso a ten sýr. A když tady tohle člověk bude postupnými kručky dělat, tak pak vlastně zjistí, že nepotřebuje mít tolik masa, nepotřebuje mít tolik smaženého vlastně a nepotřebuje přidávat do toho jídelníčku ty průmyslově zpracované potraviny. Víš, a ono tě to tak jako kdyby samo potom povede, protože si řekneš, ty jo, tady to je příjemné, takhle se cítím dobře a vlastně jdeš dále a najednou se vlastně z tebe stane vegetarián a najednou možná se z tebe stane i ten vegan, když to takhle postupně budeš dělat, víš, protože lidi totiž nemají rádi takové to, tohle nesmíš, tohle nedělej, jo, oni potom mají strach z toho, že jim něco bereš a co si budeme, jídlo je bohem pro mnoha lidí, jo, to je prostě něco, co oni mají jako za něco úplně, jak to říct, no.
0: Modlu?
1: Modlu, přesně tak, jo, takže a když jim to náhodou vezmeš, už se stavějí na zadní a už je problém. Takže dá se to udělat i takhle, jako kdyby jednoduše, moudře, jo, jako šalamounsky prostě a přijít na to takhle, jako kdyby uvolněně, svobodně.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s kuchařkou a pekařkou Denisou Michnovou a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dneska si povídáme s kuchařkou a pekařkou Denisou Michnovou.
1: Deny, my když se bavíme o tom, že třeba je v pohodě mít jenom 2 nebo 3 jídla denně a mezi tím nemít milion svačin, tak většinou se v tomto kontextu skloňují bílkoviny. Ano. Protože mají tu sytící schopnost.
2: Ano.
1: Jaké jsou ty zdroje bílkovin v té rostlinné stravě? Protože když se řekne protein, tak mně samotné naskočí tvaroh, sýr, vajíčka, maso. Tak co je tím zdrojem bílkovin v té rostlinné stravě?
2: V rostlinné stravě máme bílkoviny, luštěniny, určitě obiloviny, potom ořechy a semínka v nějaké té míře a potom samozřejmě sojové výrobky. Ale chápu, že soja je alergen, takže ne všichni si můžeme vlastně jako kdyby dovolit, ale postavila bych to určitě na těch luštěninách a obilovinách, které se dají napasovat do té stravy jak na sladko, ale i tak na slano. Moje oblíbená potravina je třeba bílé tofu natural. Já ti řeknu, občas mě i moji fanoušci nazývají, že jsem královna tofu, protože já ti řeknu, kolik úžasných věcí se dá vyrobit z bílého tofu.
1: Řekni mi, kolik úžasných věcí se dá vyrobit z bílého tofu.
2: Dobře, dá se z toho udělat tofu tortilla, dá se z toho udělat lívance, palačinky, dá se z toho upéct chleba, dá se z toho udělat koláč, nějaký třeba maus, jo, chocolate maus třeba. Silken tofu je úžasně hedvábné a má jemnou strukturu, takže opravdu se dá napasovat i do sladké kuchyně, do různých krémů. A samozřejmě dá se z toho udělat, já jsem třeba před 2 rokama natočila videorecept, který jsem nazvala tofu žebírka. Myslím si, že to vyletělo úplně do oblak, že tam mám asi nějaké 2 miliony zhlédnutí. A za tohle video jsem dostala teda nejvíce hejtu, dokonce mi...
1: Tak asi většinou bývá, že tam je ta přímá úměra, že jo?
2: Přesně tak. Takže tam jsem si opravdu musela zatlačit i slzu, protože mi jedna holčina napsala, že doufá, že mě třeba srazí autobus a to jsem si teda řekla, panečku, díky tomu, že jsem natočila video z bílého tofu, ze kterého si vlastně uděláš pomyslné žebírka, si mi člověk přeje skoro smrt, jo, tak to jsem normálně, to jsem musela rozdychávat a byla jsem fakt v šoku teda. Jo, a takových samozřejmě, tam bylo více jako kdyby hejtu a nenávistných komentářů, ale když se na to video podíváš, tak si řekneš, panečku, to je něco neuvěřitelného. Z bílého tofu uděláš něco, co vypadá a trochu jí chutná, jako žebírka. Samozřejmě, že to nebude nikdy jako to maso, ale minimálně si na toto tofu hraje a to je na tom právě to hravé a proto to já miluju, protože trošku lidem bořím mýtus o tom, že z tofu opravdu není nuda. Když víš, jak na tofu, tak máš opravdu krásný život. Víš, takže tofu miluju a dá se s tím opravdu kouzlit.
3: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Deny, pojďme se na to možná teď podívat i konkrétně. Třeba právě ty jsi zmínila tortilu, což zase v mé hlavě asociuje nějakou přílohu vysoce sacharidovou, ke které je zapotřebí dodat tu bílkovinu.
2: Ano.
1: Ale tofu samo o sobě je zdrojem bílkovin. Jak se může vytvořit taková tofu tortila?
2: No počkej, já to ještě dám do jiné roviny. Já i do té samotné tortily, do toho těsta přidávám právě tofu. To znamená, že i ta placka už samostatně obsahuje právě ty bílkoviny, protože klasická tortila, to máš pšeničnou mouku, vodu a olej. Ale já do té svojí tortily právě přidávám už silken tofu, to znamená, že už i v té tortile právě máš ty bílkoviny a ještě navíc máš ty bílkoviny v té náplni, kterou vlastně do té tortily dáš. Jestli mi rozumíš, takže my tam máme bílkoviny hnedka dvakrát. Jednak v té tortile a jednak v té směsi. A ta směs samozřejmě může být taková, že si zase vlastně vezmeš na pomoc třeba to bílé tofu a orestuješ si ho na pánvi, přidáš tam kvalitní olivový olej, miluju lahutkové droždí se sladem, které dodá zauzenou chuť, což je za mě prostě velký pomocník. Přidáš tam jakoukoliv zeleninu, čerstvou bylinku a hnedka už máš prostě kvalitní voňavou směs, kterou právě si přidáš do té placky. Potom nějaký dressing, čerstvé rajčatka, okurka, ledový salát a máš prostě úplně dokonalé jídlo.
1: Další věc, která mi tak nějak cinká. Já, když se chci odměnit a mám tu chuť si dát tu sladkou chvilku u kávy, tak jasně, líbí se mi dát si třeba chocolate mouse a kávičku.
2: Ano.
1: Ale jak může vypadat chocolate mouse z tofu?
2: Úplně jednoduše. Do mixéru si dáš silken tofu, a přidáš tam rozpuštěnou hořkou čokoládu, třeba trošku kaká, špetku soli, můžeš přidat vanilku, skořici, někdo má rád i špetku chili, rozmixuješ a vznikne ti z toho takový nadýchaný krém, který necháš vychladit, to ti zatuhne a máš vlastně vynikající chocolate mousse, který právě obsahuje jak kvalitní sacharidy, tak kvalitní bílkoviny. Takže za mě značka ideál.
1: Denny, a teď další věc. Ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že tofu je úžasným zdrojem bílkovin, že soja je velmi častým zdrojem proteinů, uhlíkanu, jak je to potom s trávením? Nemusíme mít obavu z toho, že třeba nám to nedělá úplně dobře v bříšku?
2: To je dobrá otázka. Víš co, a když jsem přecházela právě z té klasické stravy na tu vegetariánskou stravu, tak lidé by určitě měli počítat s tím, že možná se objeví lehké zažívací a nadýmací potíže. Protože přece jenom najednou jíme více luštěnin, najednou jíme více vlákniny a tím pádem to těličko na to není úplně zvyklé a proto je dobré dát tomu tělu trochu čas, aby se adaptovalo na nový směr. Takže ano, můžou vzniknout tyhle problémy, které ale časem určitě odezní a pak se zase budeš cítit mnohem lépe než předtím. Ale s tím je teda třeba počítat. Já jsem to teď třeba měla, myslím si, že nějaké 4 měsíce, právě když jsem pracovala v té Praze, v té vegetariánské restauraci a byla jsem z toho taky nesvá, že obře my ženy, prostě se chceme cítit dobře a chceme mít ty plocha bříška a neměla jsem to tak, jo. A ono to potom odeznělo a vlastně už je to minulost a teď se opravdu cítím mnohem teda lépe než kdysi, ale je opravdu dobré s tím počítat, že to může u někoho nastat.
1: Takže myslíš, že můžou nastat ty adaptační mechanismy, že i když třeba ve chvíli, kdy přejdeme na luštěniny, spoustu zeleniny, na ořechy, na tofu, na tempeh, ano, tak třeba nám to nemusí udělat úplně dobře, ale že ve chvíli, kdy to už budeme jíst pravidelně dlouhodobě, takže to tělo si na to zvykne?
2: Určitě. Je to jenom zase otázka nějakého toho času a člověk by měl být na sebe hodný, trpělivý a říct si, že to opravdu odezní. Přece jenom, když se vydáme tou zdravější cestou, tak ono to hnedka neznamená, že já se ráno probudím a budu se cítit skvěle. Ono to chce nějaký čas, jo, ale když vydržíš, nebo posluchači, když vydrží, tak určitě sklidí výsledky. Za to se podepíšu.
1: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s kuchařkou a pekařkou Denis jsou Michnovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dneska si povídáme s kuchařkou a pekařkou Denisou Michnovou. Jak to máš třeba potom z doplňky stravy? Protože taky se říká, že z té veganské nebo rostlinné stravy údajně, klidně mi to vyvrať, nemůžeme mít dostatek všech minerálů, vitamínů a zároveň potom se i rovnou zeptám, jestli třeba ty sama využíváš i už práškové proteiny, třeba pro navýšení těch bílkovin ve svém jídelníčku.
1: Já si myslím, že lidé obecně, ať už jsou vegani, vegetariáni nebo všežravci, by určitě měli používat nějaké suplementy, protože ta strava bohužel není nastavena tak, aby nám všechno v podstatě poskytovala. Takže já se určitě přikláním k zeleným potravinám. Já sama užívám chlorelu a ječmen a to jsou v podstatě potraviny, které mi dodají úplně všechno, co já potřebuju, ať už je to železo, ať už je to B12, kromě teda Dčka a Kčka, což ještě vlastně beru zvlášť. A co se týče těch proteinů, tak já si, protože nejsem jako kdyby vrcholový sportovec, takže úplně jako kdyby to nehrotím na ty bílkoviny, ale tím, že zhruba vím, co jím, tak vím, že nepotřebuju používat protein k tomu, abych měla více bílkovin. Ale protože mi ten protein chutná, tak si ho třeba ráda dám.
0: Ty se mimo jiné věnuješ i pečení. A to může být právě v tom rostlinném pojetí taková docela náročná disciplína. V čem je třeba právě to pečení, rostlinné pečení, veganské pečení, jiné než to klasické?
1: Jak když jsem začínala psát kuchařku, tak jsem najednou zjistila, že v tom pečení potřebuji třeba nahradit dobře vajíčko. Nebo jak udělat kynuté těsto tak, aby bylo vláčné i druhý den. Ale právě nemusím šáhat po klasickém máslu a po vajíčku. A tam jsem vlastně zjistila, že to může být kamen úrazu, ale nic není nemožné. Můžu teda říct, že se mi podařilo to kuchařku napsat skvěle i tak, aby právě kdokoliv si koupí, tak aby nebyli zklamáni z toho výsledku. Já jsem bohužel a možná i bohudík puntičkář. To znamená, když já něco dělám, já všechno chci mít dokonale. A i třeba právě bábovku nebo kynuté těsto nebo nějaké ty lívanečky. Já právě nechci, aby kdokoliv zkusí můj recept a třeba není vegan, protože já se snažím ty recepty psát pro všechny, tak aby neměli pocit, že jim tam právě něco chybí, že to není tak vláčné, jako když právě použili to vajíčko. Proto mám vysoké nároky na sebe a právě chci, aby ty recepty byly časově nenáročné, jednoduché, ale hlavně, abys neměla pocit, že ti tam něco chybí. A chtělo to spoustu trpělivosti a spoustu nepodařených receptů a samozřejmě i té znalosti, protože já když jsem vlastně přecházela z té vegetariánské na veganskou kuchyni, tak já jsem neměla nic načteného. Já jsem v podstatě do toho úplně skočila rovnýma nohama a učila jsem se to za pochodu. Takže já jsem vyloženě zkoušela ty věci tak, jak to funguje, tak, jak mi to jde a tak, jak se mi to jeví jako správná cesta, až do té fáze, kdy jsem opravdu třeba napsala dobrý recept, ale stalo mě to třeba 20 pokusů. To byly moje začátky. Teď už vím, protože vím, že když potřebuješ nahradit vajíčko, tak šáhneš buď po jablečném octu, po rozmačkaných banánech, nebo po jablečném pyré, nebo po silken tofu, nebo po aquafabě. Aquafaba je v podstatě cizrnový nálev. To je, když si koupíš plechovku cizrny a chceš si dát tu cizrnu a tam je ten nálev, že jo? A ty ho obyčejně vyleješ, protože si řekneš, k čemu bych si to nechala? Na to jsem nepřišla já, na to přišel jeden francouzský šéfkuchař, že když ten nálev si vyšleháš a dáš tam špetičku soli a trošičku moučkovou cukru, tak si z toho vyšleháš opravdu nadýchanou pěnu, která je totožná jako vaječné bílky. A to je fantastická pomoc, protože takový dezert Pavlovy já ti dokážu upéct i vegansky a s přehledem, právě když použiju ten cizrnový nálev.
0: Mně to přijde naprosto fascinující, jak úžasně se dá kouzlit s těmi rostlinnými ingrediencemi v naší kuchyni. Ale v čem ty jsi taky hodně silná v kramflecích, tak to je pečení chleba. A zejména teda kváskového chleba. Deny, proč je tam ten kvásek tak důležitý?
1: Já ti řeknu úplně na úvod, že kvásek mi úplně změnil život a pečení chleba taky. To je prostě pro mě opravdu boží dar a není nic hezčího v životě, než když si upečeš svůj vlastní chleb. To je za mě, já jsem objevila Ameriku, ti řeknu, opravdu. Stalo mi to teda všechny moje síly a já jsem teda i na začátku toho mého kváskování i k tomu kvásku v noci vstávala, abych ho nakrmila. Já jsem to tak brala vážně. A nedařilo se mi pochopitelně na začátku, protože to je už teda vyšší dívčí. Na druhou stranu nechci nikoho odradit, naopak chci všechny namotivovat k tomu, aby to zkoušeli, protože, jak už jsem říkala, to je život. To se ti normálně rozšíří obzory, protože když si kousneš do svého domácího chlebíčku, tak to je láska, to je vášeň, to je prostě, není nic víc, to je zážitek. A na ten chleba ti stačí jenom trošku másla, třeba špetka soli nebo pažitky a jsi spokojena. No takže pro mě to kváskování mě úplně uchvátilo a vlastně jsem pochopila, že to nejdůležitější na tom kváskování je právě se starat o ten kvásek, protože kvásek, to je takové maličké zvířátko, které potřebuje tvoji péči a tvůj čas. A ty se s ním v podstatě opravdu musíš seznámit a musíš vědět, co potřebuje, kdy ho nakrmit, kdy má vrchol, protože si představ, že takhle se kdysi pekly chleby. Potom přišlo na scénu droždí, což je v podstatě vyšlechtěná vlastně bakterie nebo kvasinka a všechno se to zbytečně urychlilo. A protože my žijeme v takovém rychlém světě, kdy na nic neradi čekáme, tak proto dneska lidé obecně šáhnou po receptu s droždím, protože nemají tu trpělivost. Ale ten kvásek, co on umí, to je v podstatě taková jedna velká rodina, která ti to předtráví. To znamená, že ona ti i ten škrob a i ten lepek pomůžou lépe zpracovat. A ty, když se potom kousneš do toho kváskového pečiva, tak to tělo s tím nemá takovou práci, jako když si kousnu do klasického chleba, kde je droždí, což je obrovsky přidaná hodnota. A taky to kváskování v podstatě přispívá pro zdravější střevní mikrobiom, protože ta fermentace, u té fermentace vznikají věci typu probiotika, trávicí enzymy a různé další vlastně podpůrné látky, které ti pomáhají na lepší trávení. A to si myslím, že je nedoceněné v dnešní době. Proto, když člověk tohle ví, tak si to kváskování automaticky zamiluješ, byť třeba ty začátky nemusí být kdo ví jaké, ale to tak je, že jo, prostě zkušený z nebe nespadl, ale když se vydáš tou cestou, tak opravdu sklidíš něco užitečného a něco, co už ti nikdo nikdy nevezme. A to je, upec si svůj vlastní chleba je prostě pro mě nade všechno.
2: Ty, ale když to popisuješ, tak to zní jako docela náročný proces.
1: No, ono totiž, upec si svůj vlastní chleba trvá 3 dny. Jeden den nebo jeden večer si uděláš rozkvas, druhý den založíš těsto a ano, mohla by si i v ten druhý den už ten chleba upéct. Ale já vždycky říkám, když už si s tím tak děláš, tak to nechte lednici fermentovat trochu déle. Takže já nechávám těsto v lednici fermentovat minimálně 12 hodin, maximálně 48.
0: Posloucháte podcast Energie mi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s kuchařkou a pekařkou Denisou Michnovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dneska si povídáme s kuchařkou a pekařkou Denisou Michnovou. O čem si myslíš, že je ten pan chleba? Je to primárně právě o tom kvásku? Nebo co tam hraje tu největší roli? Co vlastně ovlivní ten výsledný proces úplně nejvíc?
1: Jsou to v zásadě dvě věci. První je kvas. To znamená, že starat se o ten svůj kvásek dobře, to si myslím, že lidé obecně nedělají, protože jim se nechce. A každý zkušený pekař by ti řekl, že třeba takové krmení kvásku spočívá v tom, že jak máš ten kvásek v jedné skleničce a chceš ho nakrmit, tak ono to neznamená, že ty ho nakrmíš do stejné skleničky. Ty odebereš ten kvásek, dáš ho vždycky do nové skleničky, čisté skleničky, přidáš tam mouku a vodu, zamícháš a necháš to rozkvasit. A takhle vlastně pořád postupuješ dookola. Vždycky krmíš do nové skleničky s čerstvou moukou a s čerstvou vodou. A když tohle děláš, tak máš silný kvásek a ty víš, že on ti utáhne celý ten chleba. Jo, to znamená, že ta energie, která se ti vlastně, kterou vkládáš do toho kváskování, se ti potom vrátí s tím, že máš krásnou střídku, krásné bříško a že ten pecen je prostě nádherný. Tak to je první věc a nejdůležitější. A potom je to kvalitní mouka. A já používám třeba pšeničnou chlebovou mouku nebo pšeničnou mouku a vždycky se do toho snažím zapasovat i trošku té zdravé mouky, protože paradoxem je, že když chceš kvalitní anebo krásný pecen, tak nemůžeš úplně použít zdravou mouku, jo? Špaldová by úplně tak dobře nefungovala, celozrna by tak úplně dobře nefungovala. To znamená, že dominanta je vždycky ta bílá mouka. Ale já si vždycky říkám, když už používám tu bílou mouku, tak právě ji nechám déle fermentovat, používám žitný kvásek a třeba přidám trochu jednozrnky nebo trochu zápary, abych tu bílou mouku trochu něčím ještě upgradeovala a trochu ji vyzdravila.
0: Pokud bys nás namotivovala na to, že si opravdu chceme upéct ten svůj vlastní chleba, ale máme pořád pochyby, jestli se nám chtějí investovat 3 dny na to, abychom si upekli ten poctivý domácí pecen, tak co by nás mělo namotivovat? Co by nás mělo přesvědčit, abychom opravdu začali kváskovat a začali péct?
1: Víš co, já vždycky, když vytáhnu z pece nebo z trouby ten hrnec litinový, kde se mi schovává ten pecen a vždycky, když zvednu pokličku, tak mi se vždycky normálně tají dech, protože ty tam vložíš to těsto. Já teda peču tak, že já peču 50 minut s přikrytou pokličkou a po těch 50 minutách já ho vytahuju z trouby, ten hrnec, a oddělám pokličku. A to je přesně ten moment, který stojí za to, protože mi se vždycky tají dech a až se mi tak jako vždycky rozradostní srdce, protože si řeknu, to není možné, co tam vidím. Ty tam vidíš prostě sedět nádherně křupavý zlatavý pecen, který se na tebe směje a do kterého se chceš prostě zakousnout. To je nádherný pohled prostě. Samozřejmě vůně, to je teplo domova a potom samozřejmě, když přijde manžel a vidíš, jak je spokojený, že má doma prostě milou ženu a dokonalý chleba. Tak to je nade všechno.
0: Ty o tom povídáš tak nádherně, že i mě v tom rychlém životním tempu dokonce přesvědčíš o tom, že to nejspíš zkusím, ale pokud se mi nechce vystoupit z toho rychlého životního tempa, je ještě nějaká možnost, jak si dopřát tenhle úžasný zážitek z toho poctivého domácího chleba.
1: Určitě.
0: A upéct si chleba, který bude třeba rychlejší a jednodušší?
1: Určitě bych třeba začala tím, že pokud chceš kváskovat, tak si můžeš třeba upéct takovou tu cihličku. Víš, takový ten bochníček, který není pecen, ale taková ta cihlička, a to ti řeknu, že je chleba, který by si zvládla na první dobrou, protože můžeš vytáhnout kvásek z lednice, nemusíš ho krmit na lince, může být opravdu chlazený ten kvásek a necháš to jenom rozkvasit, tu mouku, a druhý den, ideálně teda přes noc, a druhý den zamícháš všechny ingredience, necháš to ještě jednou nakynout a potom pečeš. Nemusíš dělat překlady, nemusíš se starat o ten kvásek nějak složitě a v podstatě tady tímhle jednoduchým receptem si uděláš i ty dobrý kváskový chleba, který je výživný, je zdravoučký a právě u těchto bochničků si můžeme dopřát zdravější mouky. To znamená, že žitné mouky, celozrnné mouky, nebo teď jsem vlastně vytvořila nový recept, který ještě nemám teda zpracovaný, ale bude to chleb jednozrnka. Jednozrnka je mouka, která není vůbec nijak modifikovaná a nijak vyšlechtěná. Je to vlastně prapůvodní druh pšenice, která obsahuje právě všechny ty cenné minerály a vitamínky. A takhle jednoduše se právě můžeš upéct i tento kváskový chleba ty.
0: Já už jsem absolutně nemotivovaná, chci péct doma chleba. Deny, ty o tom všem tak nádherně povídáš s takovou neuvěřitelnou energií, zápalem, zvášní. A my se blížíme do finále a já ti položím otázku, kterou klademe každému z našich hostů. A to je, jaký je ten tvůj způsob dobíjení energie? Je to rostlinná strava, je to pečení, nebo co to je?
1: Tak protože jsem věřící člověk, tak pro mě ty duchovní věci mají obrovský význam v mém životě. Takže já když ráno vstanu, samozřejmě postarám se o manžela, máme dva pejsky, máme i ptáčka, takže všechny nakrmím, manžel potom odchází do práce a potom přichází ten čas, který je určen jenom pro mě a pro Pána Boha. Takže ráda otevírám Biblii, vnímám, že mi to dělá dobře, že mi to přináší pokoj. Bible je pro mě kniha života. A to je ten čas, kdy opravdu vylevám své srdce Pánu Bohu, ale kdy naopak i právě nabíjím si tu energii nebo ty baterky tím, že si čtu tu knihu toho života a kde nacházím opravdu úžasné věci a fascinuje mě to. Takže to je pro mě spolehlivý a povinný vlastně způsob, jak se udržu, abych byla v pořádku.
0: Denisa Michnová byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Deny, já moc děkuji za nádherné a doslova energizující povídání.
1: Děkuji za pozvání, bylo mi tady moc hezky.
0: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
2: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz. 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
3: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Majerpneu.cz a jedeš dál.
9: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
10: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
11: Na Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro

0: Ano, Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ty tu jsi, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak ona potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ano. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Naším pátečním hostem byl primátor města Ostravy Jan Dohnal. Povídali jsme si o bezpečnosti a klíčových projektech města. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jehočeské máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
7: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Mám prostě od pámbička boky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jím, ráda jím.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Mám prostě od

0: některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ty tu jsi, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ranní dvojka a naše mimikry každý všední den 6 až 9. Rádio.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
2: Jasně, a já budu britská královna.
1: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
2: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
2: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
1: No počkej, více o nabídce na byd.com.
3: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskadér na motorce Adam Pešl.
4: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
3: Takže je to jak krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
4: Dalo by se říct, fakt jo, ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí, no. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
5: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Hity.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete. Čas.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
5: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
7: Občas odejde.
6: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak ona potom doběhne a podobně.
7: To je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
6: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ano. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
7: Radio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byl primátor města Ostravy Jan Dohnal. Povídali jsme si o bezpečnosti a klíčových projektech města. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
1: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas. Hity, které

někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ty tu jsi, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9. Rádio.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Čas.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Majerpneu.cz a jedeš dál.
5: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
6: Do krásna, do krásna vede cesta překrásná.
7: Na klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Ty tu jsi, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
9: Občas odejde.
8: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
9: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
8: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete.
3: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.

0: zpět.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Moje.cz a jedeš dál.
8: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Moje.cz.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ty tu jsi, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře, ano. Ranní dvojka a naše mimikry každý všední den 6 až 9. Rád

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete.
3: Čas. Radio Čas.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ty tu jsi, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ano. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: On se zvlášnil docela, lala, ten kluk mi moje,
0: yeah. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se s

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ano. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které

Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
1: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
0: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
1: Dalo by se říct, fakt jo, ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda po zadním, po předním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí, no. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.